0: Fanny min Nordkundava, Fanny min Nordkundava, jag känner hörde vi är ett nörsutgå och jag har hittat korten av.
1: Sälj dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem av, nej dem